nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: ti poví, že mi chybí.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Rádio Český Blaník.

0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
7: tady není co do kamen.
6: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Teď je přesně 6 hodin, posloucháte rádio Český Blaník, krásné ráno vám všem přeje Martin Císař. A za chvíli to budou Divoké Bill.
1: Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká.
0: Českém ránu i my rádi.
1: Život je blok.

0: Rádio Český Blaník je rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Tak ať se skvěle poslouchá. Hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního rána a dopoledne většinou zatažená až oblačná. Ani odpoledne se to nezmění, ale odpoledne očekávejte navíc silné bouřky. Teploty většinou mezi 19 a 23, na jihu Moravy to může být i 25 stupňů.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Meteorologové varují před bouřkami. Ty dnes zasáhnou většinu Česka, místy můžou být i velmi silné. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky, ale hrozí také kroupy. Výstra začne platit v poledne a bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech. A pak by měly postupovat směrem na východ. Tam by mohly od 9 večer zasáhnout celou Moravu a Slezsko. Cesta regionálních potravin do veřejných jídelen se má zjednodušit. Pomůže tomu nové internetové tržiště, které spustí kraj Vysočina v září. Jak to bude vypadat, říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
11: Nová služba funguje jako elektronické tržiště. Výrobci zde mohou zdarma představit své produkty, uvést jejich dostupnost a komunikovat se zájemci. Odběratelé naopak snadno zjistí, kteří regionální dodavatelé nabízí požadované potraviny, mohou je oslovit nebo zveřejnit vlastní poptávku.
10: Čím kratší je cesta od výrobce ke spotřebiteli, tím vyšší je kvalita potravin. V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se promění v rezidenci se 111 byty. Přestavba objektu, která přijde na víc než 800 milionů, vzniká podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Součástí projektu je i úprava okolí. Kromě Belgie hoří také nedaleko Athén. Při dvou požárech zahynuli na řeckém ostrově Salamina dva lidé. Oběti jsou podle agentur starší manželský pár. Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno víc než 570 místních obyvatel a turistů. Jeden z požárů se už podařilo uhasit. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, přeji vám krásné vstávání. 34. týden tohoto roku právě začíná a právě dnes máme pondělí s datem 17. srpna. Já vám přeji krásné ráno, 4 minuty po 6. je tu kapela Olympic a Okno mé lásky. Tak skvělý poslech.

0: Tohle byl Xandl X a písnička Proměna. Já vám přeji hezké ráno, máme přesně 6:45. Je 17. srpna, je pondělí a Petry mají svátek. Petrám tedy všechno, jen to nejlepší. Narozeniny má český režisér a herec Filip Renč, je mu 61. 53. dnes slaví český zpěvák Bohuš Matuš a před 15 lety ukončil kariéru fotbalista Jan Koller. Z 55 góly se stal nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace.
1: Ten můj příběh, který vlastně je asi neobvyklý, já jsem šel jinou cestou než spousta jiných hráčů, takže je to takový spíš návod i pro ty začínající fotbalisty, že prostě není třeba se vzdávat a bojovat a jít si za tím svým snem.
2: Český blaník.
3: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Věrka Špinarová, písnička Kosmická láska za 5,5 minuty. Už máme 6:30. Přeji krásné dobré ráno, Český Blaník, za chvíli informace o počasí. Zavoláme Český hydrometeorologický ústav, zeptám se na to, jaké počasí panuje teď doma u nás v České republice a jaký bude ten dnešní den. Co se týče písniček, do té doby třeba Miroslav Žbirka, Můr našich lások, anebo Jahoda od Miraj. Česky i slovensky vám hraje právě rádio Český Blaník. Já připomínám, že je 17. srpna a svátek v tom psím kalendáři má dneska Aaron, tak všem Aaronům všechno jen to nejlepší. A řeknu vám, včera jsem dal procházku a koupel s Elzou a v tom našem rybníce, kam chodíme pravidelně, už ten potůček tekl takovou možná 2-centimetrovou šňůrkou. No prostě sucho je. Tak doufejme, že pršet bude ještě chvilku, aby se nám voda pěkně doplnila. A ještě jednou pejskům všechno nejlepší.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
4: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
4: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
9: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
1: Český Blaník.
10: Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku dá.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: 6. hodina 35. minuta. To byl Miroslav Žbirka, za chvíli Lucie nebo Helena Vondráčková.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď už je to meteorolog Eduard Novotný. Hezké ráno přeji, jaké počasí teď panuje?
2: Dobré ráno, tak za sebou máme noc, kdy konečně zapršelo na většině území Čech, nejvíce pak v oblasti Krušných hor a severních Čechách. Nyní se pásmo přeháněk, ojediněle i bouřek přesouvá přes Moravu a Slezsko dále k východu. Teploty se pohybují nejčastěji od 19 do 14 stupňů Celsia, nejtepleji je na jihu Moravy, tam je stále lehce přes 20 stupňů, ale teplota bude ještě chvíli klesat, takže na to, jestli zde bude zaznamenána tropická noc, budeme muset ještě počkat.
0: Co ten dnešní den, jaký bude?
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní polovině Čech mohou být i bouřky silné. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také přívalovými srážkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty budou poměrně rozmanité, zatímco v severozápadní polovině území čekáme od 19 do 23 stupňů Celsia, jinde bude 23 až 28 a na jihu Moravy dokonce až 30.
0: To je dnešní den. Jaké počasí přinese tento týden dál?
2: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, díky, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Naslyšenou.
3: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
4: Jsem skoro.

0: sundej kravatu a Helena Vondráčková. Za minutu máme 6:45. Přeji vám krásné pondělí, pohodový den. Teď míříme do Prahy na Letnou, kde už od minulé středy běží festival Letní Letná. I letos tam přivítají velké zahraniční hvězdy nového cirkusu. Podrobnosti prozradí ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
1: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor Cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů vůbec na světě, a tak pro něj je velké šapito. A potom ještě máme další šapito, na které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska, se svým kulinářským show.
0: Tak to je další akce, na kterou patří bezesporu Blanické razítko. To prostě stojí za to, tak zdravíme Letní Letnou, cirkus bez zvířat. A někdy se tam třeba dojdu podívat i já. Ale musím říct, že tento týden mám teda tak neskutečně vyprodáno, že asi až příští rok. Co dál tady u nás, tak třeba Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh.
2: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, 2 E na konci.
11: Rádio Český Blaník.

Báječné ráno, posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem je Martin. Za malou chvíli už hodinka, kdy si budeme hrát další pohodové písničky, druhá hodinka českého rána, dnešního ranního vysílání Českého Blaníku. Tady budou třeba Šárka Desková.

0: taky Jelena za tebou. A nebo skupina Kryštof. Klesáme výš, stoupáme hlou. České písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí bude panovat dnes? Bude oblačno a zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny České republiky i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnosti se začne místy také protrhávat. A co se týče teplot, vystoupí většinou na 19 až 23, jinde do 25 stupňů, na Moravě to může být i 28 stupňů Celsia. Na horách tisíce metrech pouhých 15.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: Zprávy na Českém plání.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci opravit chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Věková diskriminace na trhu práce se týká už lidí ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle ní snižuje už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metaři denně uklízejí odhozené obaly, střepy, psí exkrementy nebo použité injekční stříkačky. Pražské služby proto na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. A proč, to už vysvětluje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
9: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají, a zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
8: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Zapojit by se měly taky letecké posily z několika zemí, včetně Česka. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už je tu Martin Císař.
0: Ano, hezké ráno přeji, 7:04. S Hanou Zagorovou, tady je Gino Vejklu.
7: Rádio Český Blaník.
1: Česká B.

0: Iveta a Jirka Kor v našem vysílání. Za minutku a půl máme 7:45. Přeji krásné pondělní ranko.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: České písničky, ty jsou tady u nás na Českém blaníku skutečně doma. Za chvíli Jelen za tebou a taky Šárka Resková a písnička Borůvková. Nádherná to píseň, ovšem příběh téhle písničky zná málo kdo. Šárko, jaký je?
3: Ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace. Já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnuseno, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky. To tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví. Prostě láska je strašně sobecká a ubližuje potom samozřejmě všude možně. No a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom Borůvková, jako je herec jedné role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedné písničky.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: české písničky, které máte rádi na českém Blaníku. Marie Rotrová a Pavel Bobek právě teď. Maruška a její koupání doma na zahradě. Jak to má zpěvačka Marie Rotrová?
1: Takže já tady mám takovou malou Kalifornii, mám to tady terasu otočenou na jeho západ a je tu opravdu obrovský vedro v létě. Takže se můžu slunit, můžu plavat a můžu i vařit tady na grilu venku. A to je nádherná dovolená i tady na svý zahradě, když jsem, tak se nám to líbí.
0: No to vypadá skvěle. Konec konců k tomu nějaký ten nápoj. Třeba nápoj lásky číslo 10 od Karla Gotta. Ten si dáme za chvíli. Tak hezké ranko.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. lesy.czu.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: Valdemar Matuška, písnička pro Kristýnku. Pojďme dál, teď už se hlásí meteorolog Eduard Novotný.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přeji vám hezké ráno, jaké to ráno v Česku je?
2: Dobré ráno, tak za sebou máme noc, kdy konečně zapršelo na většině území Čech, nejvíce pak v oblasti Krušných hor a severních Čechách, nyní se pásmo přeháněk, ojediněle i bouřek přesouvá přes Moravu a Slezsko dále k východu. Teploty se pohybují nejčastěji od 19 do 14 stupňů Celsia, nejtepleji je na jihu Moravy, tam je stále lehce přes 20 stupňů, ale teplota bude ještě chvíli klesat, takže na to, jestli zde bude zaznamenána tropická noc, budeme muset ještě počkat.
0: Dobře, co počasí dnešního dne, jaké bude?
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech mohou být i bouřky silné. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také přívalovými srážkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty budou poměrně rozmanité, zatímco v severozápadní polovině území čekáme od 19 do 23 stupňů Celsia, jinde bude 23 až 28 a na jihu Moravy dokonce až 30.
0: Co další dny, jak vypadá tento týden?
2: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
0: Tak děkuju a mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
3: Telegram s adresou svět,

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za 2,5 minuty už máme 7:45. Tohle byla slovenská kapela No Name. Co dál tady u nás? Za chvíli Lenka Filipová, částečné zatmění srdce, mám tu Petra Koláře a nebo Michala Davida. A jednu tu budu mít také na vaše přání, českou nebo slovenskou, to už je na vás. Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku. Stále stejné číslo 720 83 63 07. Zmáčkněte mikrofon, namluvte zkaz a nebo pošlete textovou zprávu. Díky za to a za chvíli tady budeme hrát podle vás. Hezké ráno, pěkný poslech.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník. V lese na Jahodách.
1: No léto, horké léto, tak jak léto má být.
0: Na dece u vody.
2: Prázdninový den a slunce vzbudí nás.
0: V práci u dobré kávy.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za 10 sekund už bude 8 hodin. Co dál? V třetí hodince dnešního Českého rána na Českém Blaníku, tak třeba Kateřina Marie Ticha. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. Holky a pro mámu. Znáš můj dík za všechno a hlavně za sebe. A na úvod hodiny tu bude i Petrén. Ano, tohle je Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatažená až oblačná bude dnešní obloha, teploty rozdílné v Čechách do 23, na Moravě až do 28 stupňů a očekávejte po celý den dešťové přehánky, k večeru můžou přijít i silnější bouřky. Toliko počasí, za chvíli Monika a zprávy.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata.

0: na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Zprávy na Českém dlani.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Tento týden zahájí ministryně financí Alena Schillerová jednání o rozpočtu. Potkávat se bude i s jednotlivými ministry. Minulý týden to uvedl premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na příští rok už před minulý týden. Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti by mělo proměnit i výchovné ústavy. Vše by mělo jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce. Bradáčová to řekla v České televizi v souvislosti se snížením trestní odpovědnosti pod současných 15 let. Pacienti ve Vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
3: Hotovo by mělo být v létě 2028. Volary na Prachaticku postaví novou čističku. Projekt by měl zlepšit kvalitu vody v Lipenské nádrži. Současnou čistírnou totiž protéká Volarský potok, který do přehrady přináší až 16% celkového objemu fosforu. Náklady na stavbu nové čističky budou 100 milionů. 2/3 z toho zaplatí jeho český kraj. Tolik zprávy na Českém blaníku a Martí, je to opět tvoje.
5: Děkuju, Moni, krásné ráno přeji. 8 hodin, 3 minuty.
2: Rádio Český blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
5: Petra Janu a písnička Moje malá premiéra. Za chvíli písnička podle vašeho výběru, tedy na vaše přání. Ještě jednou hezké pondělí, hezký poslech.

0: Holky a písnička pro mámu a pro koho bude ta další?
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Bude pro Nikolu Korátkovou z Poděbrad a písničku posílá Toník se skazem Sima jediná. A tahle je od Vlasty Redla, tak ať se skvěle poslouchá na vaše přání právě teď a právě tady na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc.

0: za holky, jsem za kluci.
1: Standa Hložek a Petr Kotval, jsem za holky a jsem za kluci. Já vám nabídnu další pohodové písničky. Kateřina Marie Tichá Plamena nebo Elánia Vymyslená. A k tomu všemu také gratulace. Dneska slaví všechny, Petry mají svátek. Tak dámy, od Českého Blaníku všechno jen to nejlepší. Co dál tady u nás, tak třeba informace o tom, jaké počasí bude dál v Česku. A pokud jste se těšili na déšť, pravděpodobně se dočkáte. A to úplně všichni. A na celém území.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
9: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
10: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
17: České ráno
18: na Českém Blaníku.

0: To byla slovenská skupina Elán, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na téma počasí Eduard Novotný, Český hydrometeorologický ústav. Eduarde, jaký bude tento týden? Co nás čeká dnes?
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech mohou být i bouřky silné. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také přívalovými srážkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty budou poměrně rozmanité, zatímco v severozápadní polovině území čekáme od 19 do 23 stupňů Celsia, jinde bude 23 až 28 a na jihu Moravy dokonce až 30.
0: To je tedy aktuální počasí na dnešní den. Jaký bude týden?
2: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
0: Tak díky moc, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi, hrajeme dál. Tohle už je Janek Ladecký a písnička Jenom láska, k tomu Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Náš stroj létací šlapej. Tak poslouchejte dál české písničky, které máte rádi.

0: Letí nám to letí za 2 minuty, už máme 8:45. Co vám to připomnělo? Švédskou Abu, potom správně. Teď ale v tuhle chvíli míříme do Plzně. Teď už od soboty se tam koná festival Sportmanie. Děti, mládež a také dospěláci si mohou pod dohledem trenérů pěkně zdarma vyzkoušet desítky sportů. Tahle akce každoročně přivádí malé i velké sportovce do klubu. Jak říká Filip Ulm, a to z klubu plážového volejbalu z Plzně.
1: Určitě to pomáhá náboru a je asi jedno, o jaký sport se jedná, ale hlavně si myslím, že je fajn ta propagace toho sportu obecně. Kolikrát už teďko si všímám také, že sport upadá. Ne třeba u nás, v Česku se to docela drží, ale v jiných zemích.
0: Já ještě doplním, že program probíhá v parku za obchodním centrem Plaza a končí vždy v 8 hodin večer. Tak hurá na Sportmány a teď zpátky k písničkám. Jaké nabídnu? Bude tu Vaby Daněk, Lucie Bílá nebo David Dale a Čísla na hodinkách. A Čísla na hodinkách mi uznačují to, že asi pravděpodobně už za malou chvíli musím vyfunět, protože se těší kolegyně Veronika Rážová. Vy si s ní užijte dopoledne a poledne na Blaníku a odpoledne už je tu Michal Krusberský. Mějte se skvěle, užijte si pondělí.
2: Padá.
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
12: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
11: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
12: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
13: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
14: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
13: Potřebujete auto na výlet?
14: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
13: Nebo chcete styl na každý den?
14: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
13: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
14: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
15: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
16: tady není co do kamen!
15: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.
17: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
18: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
19: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
20: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
19: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
20: Stylový, pevný, bez keců.
19: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
20: Když už bydlíš, tak pořádně.
19: Deflé. 2 E na konci.
21: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu?
1: Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
21: Rádio Český Blaník.
22: Dnes ráno, když bylo půl

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Dobré dopoledne, 9 hodin odbylo, s vámi už je Veronika Rážová, takže střídání stráží proběhlo. No a před námi jsou další české písničky, které máte rádi a které, že vám budu hrát, tak třeba opět a Radeček a Eli, i tak to za to stojí. Dáme si i kapelu Slza a jejich Paravany. Z paravanu dá staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně. A budou tu i Kabáti. Zbyla na nováka, změním si svý jméno. Taky dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a já sama jsem zvědavá, co pro nás tentokrát přichystal.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak cestou do rádia jsem chytla zase pěkný deštík a můžu doplnit meteorologickou předpověď, že dnes má být oblačno až zataženo a na většině území občas déšť nebo přehánky. Místy se ale mohou vyskytnout i bouřky, tak na to buďte připraveni a vyrazte určitě s deštníkem. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni a to na severozápadu, jinak 23 až 28 jinde a na jihu Moravy opět tepleji až 30 stupňů Celsia. Už za chvilku tu budou zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písní.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Zprávy na Českém plání.
4: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty premiér Andrej Babiš. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metařky a metaři proto denně vyrážejí do ulic. Pražské služby na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. Proč, řekne mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
5: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají, a zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
4: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Vládnoucí koalice na radnici se proto zavázala, že prozkoumá, jakými způsoby zajistit, aby toalety byly pro všechny gratis. No a čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Méky. V běhu na 1500 metrů skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: 9 hodin a 4 minuty k tomu. Dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová a posílám vám činasky, první signální, tak si to užijte.

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník a kromě toho, že vás zásobujeme českými písničkami, taky se občas spojíme s naším dobrým starým známým Pepinem Vaňkem z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. No a pokud máte zvířátka, tak tentokrát vás Pepa možná potěší.
2: Máte rádi zvířátka? My v Muzeu rekordů ano. A proto jsme velmi rádi zaevidovali setkání nejvíce lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Uspořádal ho Klub přátel drobného domácího zvířectva v Žitenicích a sešlo se na něm 235 osob se zvířecími příjmeními. Pokud by vás to zajímalo, tak nejvícekrát tam byly Holub a Holubová 17krát, Jelínek a Jelínková 14krát, Ježek a Ježková 11krát a byli přítomni i manželé Jezevcovi, což jsou manželé, kteří jako jediní nosí toto příjmení v České republice. Gratulujeme všem zvířátkům a přejeme krásný den.
1: Tak panečku, to je neobvyklý rekord. Děkujeme moc, Pepíno. Tak jak vidíte, v Pelhřimově nejenom, že se můžete kuchat klasickými kuriozitami a rekordy, ale občas je tam i taková perlička jako právě to, co nám Pepíno Vaněk prozradil. Před námi už jsou další české písničky. Za chvilku nabídnu Kabáty v Janu Bartošovou anebo Richarda Millera a hosty. Baroko na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: pěkně našlapaná písnička Colorado od Kabátů nám právě dohrála. Pokud byste to chtěli slyšet naživo, tak vězte, že Kabáti jedou své velké podzimní turné. Začíná 22. září v Chomutově a pak navštíví Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Budějovice, Jihlavu, dvakrát Brno, taky Slovensko. Tam budou mít hned několik zastávek a pak zpátky do Čech, v říjnu Zlín, Ostrava, Prostějov, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav a v listopadu celé turné završí dvěma koncerty v Praze. Takže pokud Kabáty máte rádi, vstupenky si můžete koupit klidně hned. Před námi už jsou další české písničky. Za chviličku jedna od Olympiku, taky to budou Petr Němec a Flamingo nebo Slza.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemněživitelka.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTcentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
12: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byla úžasná Jana Kiršner a Pokoj v duši. No a představte si to, dneska máme 17. srpna, což znamená, že slavíme Světový den secondhandů. Pokud byste tedy plánovali koupit si třeba něco z druhé ruky, tak kdy jindy než dnes? No nebo naopak můžete někomu věnovat něco, co už nenosíte a co by mu třeba udělalo radost. Tak to bylo dneska, no nebo to je dneska a pojďme si ještě připomenout, že dnes slaví svátek všechny Petry, no a kromě jiného také naše úžasná herečka snad s tím nejvtipnějším smíchem Uršula Kluková. Narodila se roku 1941. O dva roky později se narodil Robert De Niro, americký herec. No a náš úžasný specialista na etiketu, pan Ladislav Špaček, dnes slaví 77 let. I česká herečka francouzského původu Chantal Poulain, tak ta slaví a má kulatiny. Narodila se roku 1956. No a pojďme ještě poslední výročí. Filip Renč, tak ten má dnes 61, takže i českému režiséru přejeme všechno nejlepší. No a pokud slavíte třeba i vy, máte možnost nechat si u nás zahrát písničku na přání a udělat si třeba radost tou, kterou máte úplně nejraději. Ale o tom zase za chvilku. Do té doby si dáme další české písničky, třeba jednu od Michala Davida, ale bude to i Single X. Má chata, můj hrad.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
13: Radio Český Blaník.

0: Nafrněná Barbora Poláková, 10. hodina už nám odbyla a my půjdeme dál. A co na vás čeká? Tak třeba Jaroslav Ohlíř se Zdeňkem Svěrákem. Taky skupina Jelen, Ještě jednu noc. A nebo originál Marka Ztraceného.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál.
0: Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná, že jste to poznali, začalo nám pršet a taky se nám lehce ochladilo. Pojďme se ale podívat, co nás čeká a nemine během dneška, ale také během zítřka. Rozhodně sebou berte vždy deštník anebo pláštěnku, protože deště a bouřky

0: ty přehánky se mohou vyskytnout prakticky napříč celým územím. Dnešní teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde do 28 stupňů, na Moravě dokonce až 30, ale tam mýváte vždycky tepleji. Očekávejte, že během noci se pak ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, takže poměrně zima. No a zítra se také ochladí. Očekávejte, že během dne bude oblačno až polojasno, místy přehánky, k večeru pak déšť vydatnějšího charakteru, no a teploty 18 až 22, na jižní Moravě opět budete mít tepleji až 25 stupňů. Jak už jsem říkala, za chvilku jsou zprávy a pak další české písničky.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
7: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
8: Zprávy na českém plání.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali je k jejich odstranění. Pacienti ve vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
10: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
9: Hotovo by mělo být v létě 2028. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. V Belgii požár spálil přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. No a fotbalisté Slávie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Obhájce titulu poslal do vedení kapitán Tomáš Holeš. Po změně stran srovnal střídající Vénuste Baubola. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku 10 hodin a 6 minut právě teď. S vámi je Veronika Rážová a teď už i hrdina Sletenské pláně, Marek Ztracený, originál. Tak tam

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: No Guitars, tak to je Černá růže na Českém Blaníku. 10 hodin a 15 minut k tomu. No a my se teď společně podíváme. No, kam myslíte, že bychom se podívali? Konkrétně na Letnou. Ne ale na festival Letní Letná, ale na trošičku něco jiného. Na Letné se totiž ode dneška koná ještě něco dalšího. Festival o ničem. Takhle se přímo jmenuje. No a o co jde? Tak to už nám prozradí ředitelka Simona Bagarová.
1: Festival o ničem je osvětová akce na téma péče, kterou pořádá organizace MILA a od 17. do 23. srpna se na vás těšíme v Praze na Letné, na Vodárenské věži, kam můžete přijít třeba na taneční lekce Honzy Ciny, koncert Beaty Hlavenkové, Lenkinové, nebo třeba jenom do kavárny, sednout si na terasu, číst si knížku, dát si kafe, zacvičit si jogu, zkrátka nedělat nic a jenom odpočívat a užívat si prostor, kde po vás nikdo nic nechce.
0: Tak to zní báječně jako ideální program. No jak vidíte, na Letné to skutečně žije, ať se podíváte kamkoliv. Jestli vyrazíte, užijte si to a stejně tak užívejte i české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Třeba tu od Hanky Zagorové a Petra Reska. Asi, asi. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové dopoledne.

0: Karel Kryl, Král a klaun, tedy píseň, která vznikla před srpnem 1968 a pak vyšla na jeho legendární a zlomové prvotině Bratříčku zavírej vrátka. Tahle deska vyšla 24. března roku 1969. Vidíte, a písničky z ní si stále hrajeme i tady u nás na Českém Blaníku. A jak rádi. No a teď se pojďme podívat, co nás tady čeká za chvilku. Za 3 minuty bude 10:30, no a my si dáme třeba Divokého Billa, taky skupinu Jelen, ale přijde i Petra Černocká. Tak zůstávejte s námi, přeju vám pohodové pondělí.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo!
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
10: Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Český Blaník.

0: Helenka Vondráčková, tak ty jsi můj tip, o tom nám zpívala na Českém Blaníku. Za chviličku bude 10:45 a vy, kteří to znáte, už tušíte, že vás budu teď vyzývat, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 720 836307 mi poslali to, co byste rádi slyšeli tady u nás v éteru, tedy písnička na přání, to bude za nějakou půl hodinu a vy už teď si o ní můžete napsat. Napište mi, jakou si budeme hrát, komu ji pošleme. Pokud máte něco na srdci, nějaké vyznání, blahopřání nebo cokoliv jiného, tak to k tomu taky připojte. No a nezapomeňte se podepsat. No psát můžete buď klasické SMSky, a nebo pokud se vám nechce vyťukávat na klávesnici telefonu, klidně využijte WhatsAppovou aplikaci a nahrajte mi hlasovou zprávu. Já vám pak můžu slíbit, že ji celou pustím do vysílání a určitě tomu, komu budeme hrát, uděláte velkou radost. Třeba to může mít být Petra, která právě dnes slaví svátek.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
10: Přestaň být ten divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
11: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
15: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Úžasný Dalibor Jandák, dej si na Českém Vlaníku. 11. hodina je tady, už za chvilku tu bude písnička na přání, o kterou si píšete na 720 83 63 07. No a já vám pošlu třeba Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím.
0: Nebo Marušku Rotrovou a její Řeku lásky.
2: Řeky lásky, kolem nás letá, že proč řeku...
0: A těšte se i na kapelu Olympic. Proč zrovna ty?
1: Proč bývám z toho břitky, když se tam, proč zrovna ty?
0: Před chviličkou bylo například nad Prahou zataženo, teď už ale vysvětá sluníčko, no a pokud jste zvědaví, jaké počasí nás čeká, pojďme na něj, já vám to prozradím.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes očekávejte, že na většině území bude tu a tam pršet, tu a tam vyjde sluníčko, no a místy se mohou vyskytnout i silnější bouřky, takže buďte na to připraveni a radši deštník sebou. Očekávejte, že ve většině případů naměříme do 28 stupňů Celsia. Pojďme se také podívat na to, co nás čeká večer. Ochladí se, a to na 14 až 9 stupňů Celsia. Měl by ještě doznívat déšť a potom se lehce vyčasí. Zítřejší den ovšem bude docela podobný tomu dnešnímu. Očekávejte, že bude pršet, místy polojasno, místy oblačno a déšť by se měl objevit zejména v jihozápadní polovině území. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.

0: Elzia. Už jsou pro vás přichystány zprávy a po nich pokračujeme v rytmu českých písniček.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Zprávy na Českém dlani.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území. Výstraha před bouřkami začne platit v pondělí od 12 hodin. Bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech a nadále budou postupovat směrem na východ. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak popisuje za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
8: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soj.
7: Investice jsou potřeba, za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kg tohoto masa. Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady nebo označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport, který naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Dobré dopoledne, 11 hodin a 6 minut a tohle už je Karel Zich. Není všechno paráda na Českém Blaníku. Není.

0: Petr Spálený, je to trest na českém Blaníku. My teď naopak budeme mít takovou malou písničkovou odměnu pro někoho z vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Písnička na přání je tu každý všední den hned několikrát a vy si o ní píšete na 720 836 307. Stejně tak to udělala i Jana, která píše: Ahoj do rádia, prosím, zahrajte pro mě a mého manžela Vaška písničku od Lucky Bílé a Jiřího Korna Byl by hřích. Bude to pro nás, protože tuhle písničku milujeme, a taky pro všechny posluchače, kterým se líbí. Tak i nám se líbí, takže moc ráda tuhle písničku zahraju právě teď. Jirka Korn, Lucka Bílá a Byl by hřích na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Papečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Maruška Rotrová a její Řeka lásky, tedy krásná písnička, která poprvé zazněla už v roce 1974. Nahrána byla v pražském studiu Mozarteum. Tak jsme si zavzpomínali na tuhle krásnou skladbu, kterou určitě můžete slyšet i na koncertech Marušky Rotrové, například 22. srpna ve Znojmě anebo 2. září ve Strakonicích. Před námi už jsou další české písničky, které si budeme pouštět tady u nás na Českém Blaníku. Slíbit můžu Veronu s Michalem Davidem a nebo kapelu Olympic.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: RekBity, záruka kvality.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
8: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
7: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
8: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
15: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
17: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
19: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
18: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
19: Stylový, pevný, bez keců.
18: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
19: Když už bydlíš, tak pořádně.
18: Deflé, 2 E na konci.
20: České písničky, které máte rádi.
21: Český Blaník.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. O, žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: Julia a Peter Hečkovci, italianský muzikál na Českém Blaníku, 11 hodin a 45 minut. Tak věřili byste, co všechno se dá najít na dně Vltavy? Třeba stovky mobilů, ale taky brýle, kamery, šavle nebo dokonce i trumpeta. Dva čeští potápěči totiž pravidelně prohledávají Vltavu u jezu na Českokrumlovsku a vracejí vodákům věci, o které přišly při slavném cvaknutí, tedy když se převrátí loď. No a některé nálezy jsou opravdu kuriózní. Tak například jeden z vodáků před lety vytáhl kameru ve vodotěsném pouzdře, která podle záznamu celý rok putovala řekou a dokonce i pod ledem. No a brýlí už našli tolik, že z nich má jeden z potápěčů doma regulérní výstavu. Takže pokud jste náhodou něco utopili letos ve Vltavě, možná není všem dnům konec a možná se vám ta dotyčná věc vrátí. Držím palce. No a před námi už jsou další české písničky. Jedna od Petra Koláře, další od Petra Kotvalda. Tak si je užijte na Českém Blaníku.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
4: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
4: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
5: Přestaň být jen divákem a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník.

Marek Ztracený, tak se nezlob na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne, takže možná se chystáte k obědu. Pak vám přeju dobrou chuť. No a pokud třeba už jste po obědě, tak ať se vám hezky tráví s českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku tu bude třeba Hanička Zagarová. Těšte se ale taky třeba na Michala Tučného.

0: a zaspívá nám i můj oblíbenec Karel Gott. Budou tu jeho pábitelé, no a to rozhodně není všechno. Taky se společně vydáme do Ústí nad Labem, ale víc zatím neprozradím. Počkejte si na to.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám trošku ochladilo, ale hlavně zavlažilo a zavlažovat se bude, dá se říct, i po zbytek týdne. Konkrétně se pojďme podívat ale na noc a zítřek. V noci se nám ochladí na 14 až 10 stupňů. Zítra vystoupá rtuť teploměru ve většině případů až ke 22 stupňům. Jen na jihu Moravy bude tepleji. Tam máte mít až 25. Na horách bude kolem 13 stupňů. Zítra čekejte oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle s přeháňkami. Místy se může objevit i vydatnější déšť. Tak deštník sebou a poslouchejte Český Blaník, protože tady budeme o počasí mluvit i v příští hodině. Za chviličku další české písničky, ale ještě předtím zprávy.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Zažijte kouzlo hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
5: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.

Hezké poledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili. Tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Sucho komplikuje život také rakům kvůli nízkým.

0: Průtokům v řekách a potocích teď častěji opouštějí své úkryty. Odborníci ale upozorňují, že bychom je neměli přenášet na jiná místa. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné úkryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor.
0: To je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zahubit celé populace. Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýš se zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na 9 milionů eur. Teď se čeká, komu poklad propadne. No a české basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem o jeden bod a navázali na sobotní vítězství nad Švédskem. K vítězství přispěla 25 body Julie Pospíšilová. Češky zahájily dvěma úspěchy zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, 12 hodin a 5 minut k tomu. S vámi je Veronika Rážová, za chvilku tu bude Viktor Sodoma, Hanka Zagorová nebo Petr Novák, hvězdičko blízkavá.
5: Hrozně ráda máš ten gratán přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Viktor Sodoma, Má paní, pověs mi na Českém Blaníku. Já vám taky něco povím. Já vám povím, nebo spíš prozradím, že teď zamíříme do Ústí nad Labem, kde stavaři betonují nový most. Je to ve čtvrti Mojžíř. Ovšem, s ohledem na počasí pracují především v noci. S vysvětlením už je tady mluvčí ředitelství silnic a dálnic a náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Umisťujeme 900 kubíků betonu a my to děláme v nočních hodinách z toho důvodu, že teďka v posledních dnech a předpokládám, že i v těch následujících budou vysloveně horké dny, vysoké teploty, což samozřejmě technologicky nesvědčí té stavební hmotě jako takové. A my chceme udělat všechno pro to, striktně uděláme všechno pro to, abychom tady dodrželi veškeré technologické postupy tak, abychom garantovali technickou životnost tady té estakády 100 let.
0: Tak to zní báječně. Držíme moc palce, ať se práce vydaří. No a hlavně, ať ti, kteří tam v noci betonují, vydrží, protože musí to být tedy sakramensky náročné. Díky za to, že se staráte o naše silnice. No a my se zase staráme o hudbu tady u nás na Českém Blaníku. A tak vám pošlu už za chviličku Petru Janů, Elány a nebo Michala Tučného. Povězte ho vejš na Českém Blaníku.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. Tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Přiznám se, že tuhle písničku mám moc ráda, vlastně ať je v jakékoliv verzi. Kdysi dávno ji naspívala v roce 1983 Cyndi Lauper, znátý můžete jako Time After Time. Od té doby vznikla ale spousta cover verzí, jak těch zahraničních, tak těch českých. No a tohle je jedna z nich, Petra Janů, Snům tváří tvář. Pokud si říkáte, že tuhle písničku znáte od nás z éteru, ještě od někoho jiného, je to tak. Leona Machálková ji naspívala s textem Dej zpátky čas. Pak se taky o další text postaral Michal Horáček v písničce Nepřeberná pokušení a mohli jste ji slyšet i od české kapely Isabel. Tak to bylo něco málo o písničce Time After Time a teď se vracíme k dalším českým písničkám, které máte rádi a které uslyšíte v následujících chvílích. Jedna od Karla Gotta a další od Miraje.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
7: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Jakub Smolík, Viktorka Genzerová. Říkej mi, táto, na českém Baníku.
1: To je někdy nebezpečné. Ale...
0: 12 hodin 45 minut a jak už slyšíte, se mnou je tu Michal Krusberský v dobré náladě, že jo?
1: No tak po víkendu zase trošku odpočatý, nabitý energií, že jo? Teď ještě, aby nám pořádně sprchlo, ať se ochladí a bude to ideál.
0: No jo, tak ty jedeš zdaleka, ale ano. Nám tady už pořádně sprchlo, víš?
1: No jo, no, Pražáci se mají.
0: No Michale, mě by zajímalo, jestli si třeba takhle během víkendového relaxování při večerním... dejme tomu koukání na oblohu, viděl padající hvězdu.
1: Viděl jsem spoustu lidí padat v tom alkoholovém opojení, ale hvězdy to nebyly.
0: Hvězdy to nebyly, no já totiž narážím na to, že teď se vlastně během tohoto měsíce nejenom, že téměř úplně zaclonilo slunce, padá spousta hvězd, ale pozor, 28. srpna údajně zrudne měsíc. Jasný pak zůstane pouhý tenký proužek toho měsíce, takže další úžasná podívaná, kterou uvidíme na obloze. Jinak ještě nutno dodat, že vlastně během tohoto, dá se říct, skoro zatmění, kdy měsíc zmizí v zemském stínu, vám k tomu bude stačit pouhý ranní budíček. Takže to je jediné, co budete potřebovat. Tentokrát nemusíte mít žádné speciální brýle nebo ty dírkované komůrky, nebo jak se to nazývá, co jste museli mít na pozorování slunce. Nicméně dobře byste udělali, pokud byste si ten budík natáhli, protože další takovéto hluboké zatmění nás čeká až na konci roku 2028.
1: No, tak budeme mít na co koukat a co budeme dál poslouchat?
0: České písničky, ty, které máte rádi všichni, bude tu třeba Jarek Nohavica anebo taky Vašek Neckář a spousta dalšího, hlavně taky Michal Krusberský, který vás bude provázet celým odpolednem až do 18. hodiny.
1: Je to tak, těšte se.
0: Těšte se, hezký poslech a já se těším zase zítra.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
15: Tak už můžu?
16: Točíme.
15: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
16: No co asi děláte, ne?
15: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
16: A dál?
15: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
16: A kde vás najdou?
15: Jako adresu?
16: Webovky.
15: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
16: Máme.
15: Ale radši to vem znova.
17: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
18: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
19: Český Blaník.
20: To je Blaníček.

0: Jedna chuť, jedna vůně. František Donát a Renesance tady u nás na Českém Blaníku a možná už máte tak trošku po chuti, protože už máte po obědě, tak přejeme dobré trávení ve 13.00 a po 13. hodině za vámi zamíří další české písničky, které máte rádi. Iveta Bartošová bude s písničkou Víš lásko. Těšte se i na Lucku Bílou, děkuju ti.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase spát.
0: A ještě Magdalena od kapely Jelen. A bude jich rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší počasí se od toho dnešního moc lišit nebude. Zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy se objeví taktéž déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty 18 až 22 v průměru a na jihu tam naměříme až 25. Na horách jen kolem 13 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a s dalšími zprávami, těmi odpoledními, už je tady David Račák.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let padly v neděli teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici, naměřili tam 37,6 stupně Celsia. Cesta regionálních potravin do veřejných jídelen se má zjednodušit, pomůže tomu nové internetové tržiště, které spustí kraj Vysočina v září. Jak to bude vypadat v praxi, říká mluvčí hejtmanství Monika Protánková.
9: Nová služba funguje jako elektronické tržiště. Výrobce zde mohou zdarma představit své produkty, uvést jejich dostupnost a komunikovat se zájemci. Odběratelé naopak snadno zjistí, kteří regionální dodavatelé nabízí požadované potraviny, mohou je oslovit nebo zveřejnit vlastní poptávku.
0: Čím kratší je cesta od výrobce ke spotřebiteli, tím vyšší je kvalita potravin a zároveň větší část peněz zůstává v regionu. Současná epidemie eboli v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí, tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020. No a Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7-6, 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové. Ve třetím kole je i Marie Bousková, která zdolala Italku Lucrezii Stefaniniovou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom ty, za chvíli se třeba podíváme na Vinobraní, kde pomalečku a jistě už bude startovat, ale nejdřív Krištof, tak nějak málo

0: Iveta Bartošová i s písničkou Víš, lásko. No a já se tady po víkendu taky zatím tak rozkoukávám, dalo by se říct, ovšem srpen už je za svojí polovinou a v září nastane doba vinobraní, že jo. Ostatně třeba v Mikulově už se na topálavské vinobraní pomaličku připravují. Já už mám na telefoně lince mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, zdravím, dobrý den přeju a ptám se, k vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tomu letos taky tak a bude pro ně nachystán taky program a nejenom pro rodiče, ale hlavně i pro děti?
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě, pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý, opravdu každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Přesně tak, je to velká akce a vždycky stojí 100% za to. Takže Dominiku, děkujeme za prozatímní informace, držíme palce, ať všechno vyjde, jak má. A teď už zase hrajeme Michal David za chvíli, stejně jako Lucka Bíla, ovšem nejdřív Olympik a písnička Dávno.

0: Děkuju ti.
1: Lucka Bílá, která se v těch vedrech tak trošku přestěhovala na svoji chatičku, kde bylo prý o něco příjemněji. To celkem chápeme. Za chvíli u nás na Českém Blaníku třeba kapela Jelen, která stále objíždí místa a města v rámci svého Jelen Festu a třeba už 22. srpna budou v Mostě a 29. srpna v Pardubicích, kde bude s nimi i Honza Nedvěd mladší s kapelou. To všechno, co se týče kapely Jelen, Magdalena zazní za chvíli a my vám přejeme stále pohodové odpoledne.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3+1 v Blatné na Strakonicku za 4 miliony 690 tisíc, rodinný dům v Řepíně na Mělnicku za 14 miliónů 490 tisíc, garáž Mladé Boleslavy za 750 tisíc, chata ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině za 2 miliony 990 tisíc a chata v Povrlech, Ústí nad Labem za 1 miliony 999 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. lesy.czu.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Spokojenýpes.cz. Nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

0: S nohami na stole jsme možná byli o víkendu, kdy jsme měli volno, dneska už musíme zase makat. To byl Petr Nať na Českém Blaníku a pokud jedete na dovolenou, přátelé, tak balíte kufry, že jo, vezmete plavky, trička, nějaký ty kraťasy, šaty a pár drobných v hotovosti, kdyby náhodou v tom vašem letovisku třeba nebrali karty. Ovšem, co mě hlava nebere, mám tady jeden příběh ze života. Koncem července zapomněl manželský pár při cestě na dovolenou, když jeli taxíkem, tak v tom taxíku nechali kufr nebo tašku, kde měli v amerických dolarech 3,5 milionu korun. Tak já jako nechápu, kdo tahá na dovolenou 3,5 milionu. To prostě vůbec mě hlava nebere. A druhá věc, když už tahám takovéhle peníze, jak to můžu nechat v taxíku? Teď bych byl úplně nervózní, že beru sebou takovéhle peníze, tak bych to tam nemohl zapomenout. Samozřejmě řidič taxíku okamžitě využil situace, tašku zabavil a když se později manželský pár dožadoval vrácení, tak to všechno zatajil a řekl, že o ničem neví. Nakonec to ale musela vyřešit policie a teď taxikáři hrozí i 5letý pobyt za mřížemi. No, ale brát si na dovolenou 3,5 milionu? Co tam chtěli koupit? Barák? Možná. Každopádně u nás Hanka Zagorová za chvíli a taky Lucka Vondráčková a nebo Anaka.
1: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
2: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi dotace.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
16: Český Blaník. To je Blaníček.

hoří zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. Nade mnou zas mnohem víc hoří zbytky

0: od Anika doznívá minutu před 14. hodinou a my taky po 14. budeme hrát české písničky, které máte rádi, a bude mimo jiné Karel Gott. Hned ze startu hodiny si dáme Lady Carnival. Pak nás čeká Valdemar Matuška a Eldorado. A ještě jedna inženýrská od Plavců. Prostě celé léto vám na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.

0: Zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Uvan. Tvůj úkryt před horkem.
1: Otestuj Subaru Sedlčany.
2: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
1: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
3: Počasí na Českém Blaníku.
4: Zítřejší den zpočátku oblačný až polojasný, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví také déšť, a to zejména v jihozápadním polovině území. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách naměříme maximálně 13. Teď ještě jedny odpolední zprávy nachystal David Račák.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Krevních zásob je málo, to platí každé léto, aktuálně je ale opravdu kritický nedostatek skupiny A a 0. Ústav hematologie a krevní transfúze proto znovu vyzývá veřejnost k dárcovství, jak na to říká přednosta Jan Loužil.
7: Kliknete na naše webové stránky, kde máme i podkolonku dárci, jako každá transfúzní stanice nebo hematologie, kde máme přehledně napsané základní podmínky, které by měl člověk splňovat, kdyby člověk přišel z ulice, přijde pracovní dobou do poledních hodinách. Tak jsme schopni poradit a třeba ho objednat na eventuální odběr.
6: Jedním odběrem můžete pomoci až 3 pacientům. Nový elektronický systém vstupu a výstupu z Evropské unie prodloužil letos v létě čekání na některých velkých evropských letištích až na dvojnásobek. Ve Frankfurtu a Amsterdamu se fronty protáhly na 2 hodiny. Aerolinky i letiště varují, že situace se může na podzim ještě zhoršit. No a plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce 6. místem na dvojnásobné trati. To Jan Čejka dohmátil na krátké polohovce 7. a po 5. příčce ze znakařské dvoustovky zaznamenal 2. nejlepší výsledek. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A hezké odpoledne už vám taky přeje Michal Krusberský. Za chvíli se podíváme na festival, nejdřív ale Karel Gott a Lady Carnival. Tak ať se vám daří.

0: Tohle byl vodopád Heleny Vondráčkové, která na pár dnů vyrazila do Toskánska nejenom si užívat volna, ale hlavně tam byla na svatbě svých přátel. Mimochodem fotky má i teď, nebo už teď také na Instagramu a na Facebooku, tak klidně mrkněte. My se ale podíváme do Prahy, a to konkrétně na Letnou, kde už od minulé středy běží festival Letní Letná. A i letos tam přivítají velké zahraniční hvězdy nového cirkusu. Podrobnosti nám prozradí ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
1: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů vůbec na světě, a tak pro něj je velké šapito. A potom ještě máme další šapito, na které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
0: No, je to velká akce, na které byste rozhodně neměli chybět a my to vřele doporučujeme. Stejně jako české písničky. Za chvíli Marek Ztracený, ale teď Valdemar Matuška a jeho Eldorado.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: stále věřím a taky Marek Ztracený. My zdravíme i dnešního oslavence. Režisér Filip Renč má 61, zpěvák Bohuš Matuš 53 a třeba takový pan Etiketa, čili Ladislav Špaček, má 77. narozeniny. Tak všechno nejlepší a za chvíli od nás Věrka Špinarová a nebo inženýrská od plavců.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
4: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
4: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český blaník.

0: Vzpomínka na Petra Muka, Dál do srdcí, tak se jmenovala písnička, která nám dozněla ve 14 hodin a 42 minut.
1: Co Čech, to rekord.
0: A to je přesně taký čas udělat si pauzu, ano, dejte si rádia na chvilku nahlas, abyste o to nepřišli, protože my máme pro vás další domácí rekord. Konkrétně Pepíno Vaněk zašmátral v té své knize chytré a vybral jeden rekord, možná zvířecí, ale ne tak úplně.
2: Máte rádi zvířátka? My v Muzeu rekordů ano. A proto jsme velmi rádi zaevidovali setkání nejvíce lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Uspořádal ho Klub přátel drobného domácího zvířectva v Žitenicích. A sešlo se na něm 235 osob se zvířecími příjmeními. Pokud by vás to zajímalo, tak nejvícekrát tam byly Holub a Holubová 17krát, Jelínek a Jelínková 14krát, Ježek a Ježková 11krát a byli přítomni i manželé Jezevcovi, což jsou manželé, kteří jako jediní nosí toto příjmení v České republice. Gratulujeme všem zvířátkům a přejeme krásný den.
0: No prosím, i v takovýchhle věcech se dají tvořit rekordy. Tak zdravím svého spolužáka Jelínka a posílám vám všem Zdeňku Lorencovou za chvíli a ještě dřív tady bude Petr Kotfald.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.
3: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
10: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
9: Potřebujete auto na výlet?
10: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
9: Nebo chcete styl na každý den?
10: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
9: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
10: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
14: Stylový, pevný, bez keců.
13: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
14: Když už bydlíš, tak pořádně.
13: Deflé. Dvě E na konci.
15: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
16: Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve den není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Richard Krajčo, kapela Krištof a jejich Siráno. Těsně před 15. hodinou a tu další hodinku otevře třeba kapela Olympic. Krásná neznámá bude. Bude i Tabáček od kapely Činasky. A pochutnáme si i na lahůdkách Divokého Byla. A samozřejmě budou i další české písničky, které máte rádi. Tak za chvíli budeme pokračovat.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na
4: 49 990 korun.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatným

0: Českém Blaníku.
1: Přes Českou republiku dnes přecházejí bouřky a zítra to bude hodně podobné. Zpočátku bude oblačno až polojasno, sem tam s přeháňkou, ale během dne se bude od jihozápadu zatahovat ještě víc a čekáme déšť, a to zejména v jihozápadní polovině území. Teploty 18 až 22 v průměru, na Moravě tam bude tepleji až 25 a na horách kolem 13. Teď už Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit šéf kabinetu Andrej Babiš. Premiér o tom informoval po jednání vlády. Členy koalice budou ministři zemědělství Šebestián a životního prostředí Červený a podle Babiše v ní zasedne třeba i bioklimatolog Trnka z portálu Intersucho. Koalice poprvé zasedne během odpoledne. Do konce roku se musí řidičský průkaz vyměnit více než 280 tisíc z téměř 600 tisíc lidí, kterým končí jeho platnost. Nejvíc výměn se týká řidičů v Praze a taky ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Platný řidičák u nás má více než 6 milionů lidí. Podzimní čistka přírody se blíží. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů letošních úklidových akcí, a to v rámci kampaně Ukliďme svět. Kdy úklid proběhne a kdo se může zapojit, popíše koordinátorka akce Veronika Andrlová.
4: Letos proběhne od 18. do 20. září. Zapojit se může úplně každý, stačí se zaregistrovat na uklidmesvět.cz a vyrazit uklidit své okolí. Každý uklizený kus odpadku se počítá.
3: Jedna pohozená plastová láhev se totiž v přírodě rozkládá stovky let a postupně se drolí na nebezpečné mikroplasty. Kapitán Tomáš Berdych oznámil nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Nastoupí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Utkání proti výběru Spojených států se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A pokud vyrážíte z práce domů, berte deštníky, člověk nikdy neví. Za chvíli nás čekají 3 ve 3 a taky vás pozveme na folklor. Teď ale už úplně co jiného.

0: Ano, dobře se to vyvíjí, přátelé, už máme 15 hodin a 12 minut, tak doufám, že to nejhorší z pondělka už máte za sebou.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, budeme si hrát takovou malou hru, 3 písničky, 3 různí hráči a všichni mají jedno společné. A to je právě to slůvko hráč v názvu. Takže ať už jste pokrový hráč nebo fotbalový, pojďte si užít tuhletu trojkombinaci v podání Petra Spáleného a hráče. Bude i Turbo a hráč a taky Vašek Neckář a Potulný hráč. To je úplně jiná liga. Tak pojďme do toho a hezké odpoledne přejeme.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.
3: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Na závěr 3 ve 3, taky Potulný hráč a Vašek Neckář, písnička, která se objevila na albu Planetárium z roku 1977. No a mají na svědomí Ota Petřina a také Zdeněk Rytíř. A my už za chvíli si dáme Hanku Zagorovou a taky kapelu Čechomor. Velické zvony zazní.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. V zánosce a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Český blaník.
13: To je Blaníček.

0: Bělý květ a také Mekyš Birka na Českém Blaníku a my vás teď budeme zvát na další, tentokrát mezinárodní folklorní festival. Je to už 28. ročník a je to Folklor bez hranic, který se koná ode dneška až do pátku v ostravských ulicích. Ano, říkám záměrně v ulicích, protože ten festival tak trošku putuje po nejrůznějších částech Ostravy a v pátek to nebude jako tradičně na Slezsko-Ostravském hradě, ale letos se ten hlavní program, ten hlavní koncert přesune k Národnímu zemědělskému muzeu v Ostravě v Dolních Vítkovicích, kde můžete rozhodně dorazit. No a budou tady cymbálovky, budou tady taneční vystoupení, dětská vystoupení a co je důležité, celý ten festival je zadarmo, takže klidně můžete dorazit. Kde přesně a kdy budou ty koncerty probíhat, to zjistíte i na webových stránkách folklorbezhranic.cz. No a my už za chvíli hrajeme Karla Gotta a Gabrielu Gunčíkovou a dáme si i Helenu Vondráčkovou Lásko má já stůňu.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
13: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
14: tady není co do kamen!
13: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
15: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CCF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
16: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
18: Radio Český Blaník.

Skamenili dítěm pro všechny fanoušky kapely Lucie ještě v klasickém složení s Davidem Kollerem. A

0: Jo, však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
10: Bouřky nám řádí nad celým územím a zítra bude hodně podobně. Zpočátku sice oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, ale během dne se bude od jeho západu opět zatahovat a místy čekáme déšť, zejména v jeho západní polovině území. Teploty 18 až 22, trošku se nám ochladí a na jižní Moravě až 25 stupňů. Na horách jen do 13. A teď už přispěchala Eliška Votrubová, dáme si další zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sucho, které v Česku panuje, dělá vrásky i vodákům. Sýzných úseků na českých řekách je málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Naopak kvůli nedostatku vody zastavil Šumavský národní park splouvání Teplé Vltavy. Řeka klesla na historické minimum a má 630 čísel. Další práce zkomplikují život řidičům v Praze. Doprava bude omezená od zítřka v Radlické ulici na Praze 5. Silničáři začnou vyměňovat asfalt a provoz povede po tramvajových kolejích. Během kolon tak mohou nabírat zpoždění i tramvaje, konkrétně linka 4. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. První nové elektrobusy budou jezdit v Českém Krumlově. Radnice je nasadí do městské hromadné dopravy a brázdit ulicemi budou od září. Pokračuje mluvčí města Petra Nestávalová.
13: Dva nové autobusy jsou plně elektrické a pojmou 80 cestujících, 137 na sedadlech. Cestujícím nabídnou nízkopodlažní nástup, klimatizovaný interiér, moderní informační systém, akustické hlášení zastávek i nájezdovou plošinu pro osoby na invalidním vozíku.
12: Autobusy dojedou 250 km na jedno nabití, což pokryje provoz každodenní městské dopravy. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali odložit další zápas. Kvůli účasti v pohárech neodehrají duel 5. ligového kola s Ostravou. S Baníkem se mělo původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. Tolik zprávy, hezký den.
11: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Dobré odpoledne, teď už máme skoro 5 minut po 16. hodině. Michal Krusberský je stále s vámi. Vy raději schovejte prádlo, pokud ho máte venku, a pokud teprve vyrážíte s vašimi pejsky třeba na procházku, tak raději přibalte deštníky. Jdeme si hrát další české písničky, které máte rádi. Teď Iveta Bartošová od nás.

0: Jen sní a taky Radek Tomášek, 14 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A možná jste byli o víkendu někde pozbírat borůvky, udělali jste si doma výborný koláč, třeba i s tvarohem, ten mám strašně rád. A borůvková je taky velmi známá písnička Šárky Reskové, kterou si teď dáme. A my jsme tady Šárku nedávno měli ve studiu, tak jsme se jí ptali, jaké má vzpomínky na tuhle písničku.
3: Ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace. Já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnusenou, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky, to tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví. Prostě láska je strašně sobecká a ubližuje potom samozřejmě všude možně. No a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom borůvková, jako je herec jedné role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedné písničky.
0: No trošku to tak vypadá. Každopádně v originále tuhle písničku zpívá americká zpěvačka Dina Carter. A už příští rok oslaví 30 let borůvková. No tak si pojďme dát a naladit se.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Tak trošku svatební hymna Marka Ztraceného, Ta bílá ti sluší, 2 minuty před 16:30 na Českém Blaníku. Nevím, jestli o víkendu jste se také nevdávali, dámy, a neženili, pánové. Já byl tradičně jakožto svatební fotograf na další veselce, konkrétně jsem zavítal na Jižní Moravu a tam se konala jedna taková australsko-americká svatba, což bylo docela jako zajímavé, když člověk viděl ty westernské klobouky s tou Jižní Moravou a s tím sklípkem dohromady, tak to působilo hodně zajímavě. Hrál se kriket třeba na poli a byly další zajímavé věci, které nejsou až tak typické pro tu naši domácí svatbu. Každopádně pro vás tady za chvíli mám další české písničky, Vabí Daněk, Rosa na kolejích a také Maruška Rotrová a Lakomá za okamžik.
1: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Hádej, hádej, a taky Pavel Novák na Českém Blaníku. A pravda, já můžu zatím jenom hádat, jakou písničku byste si chtěli nechat zahrát na přání. Každopádně už teď můžete vzít do rukou mobilní telefony a napsat nám buď SMSku, anebo zprávu na WhatsAppu, anebo hlasovku na WhatsAppu, a obojí můžete odesílat na 720 836307. To samozřejmě v tom případě, že byste si v další hodince chtěli nechat zahrát nějakou tu vaši oblíbenou písničku na přání, že byste chtěli někoho potěšit, zahrát nějakému vašemu oslavenci a podobně. Tak pište, pište, pište, a já hraju Věrku Martinovou za chvíli a bude taky kapela Kryštof. To všechno u nás na Českém Blaníku.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
11: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
12: Rádio Český Blaník.

0: Příští rok to bude už 40 let od premiéry, no a v Plzni se chystá spousta vzpomínkových akcí a Michal David tam bude taktéž. Ovšem tady u nás ve vysílání už za chvíli bude kapela Kabát, vydáme se na sever. Taky si pustíme Hanku Zagorovou, Standu Hloška a Petra Kotfalda. Ano, a budou i Černý Brejle a Reddy Kirken. A taky další české písničky, které máte rádi, už za okamžik.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné.

0: Karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Pozor na ty dnešní bouřky. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se ale od jihozápadu bude opět zatahovat a místy čekáme déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty budou nižší, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 13. Teď další zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministryně financí Alena Schillerová si pozve na kobereček jednotlivé ministry. V nadcházejících dnech s nimi bude jednat o výdajích a úsporách v jejich kapitolách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu předloží vládě do konce srpna, pak očekává další jednání kabinetu. Pryznicové lázně v Jeseníkách řeší výskyt zažívacích obtíží. Za uplynulé dny zaznamenali hygienici mezi klienty a návštěvníky celkem 111 případů. Lidé trpěli hlavně zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl. V lázních pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak popisuje Marek Otava z rezortu zemědělství?
6: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soja.
5: Investice jsou potřeba. Za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kilo tohoto masa. Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dohodl se na tom šéf rezortu Klempíř a ředitel památníku Stehlík. Památka dostane od státu přibližně 9 milionů. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí zatím vynesla zhruba 5,1 milionu korun. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A také jedna na vaše přání. Stále si o ní můžete napsat SMS-kou anebo hlasovkou na číslo 720-836307. A teď už jdeme zase hrát od nás. Olympici tady budou za chvíli, stejně jako slibovaná Hanka Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotfaldem. A teď Kabát. Michale, s vámi. Hezké odpoledne.

0: Olympik, taky jsem se narodil boss a taky Petr Janda, o kterém jsme se v minulém týdnu dozvěděli, že byl v pubertě zamilovaný i do Jiřinky Bohdalové.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: 15 minut po 17. hodině je čas vybírat z našeho hudebního archivu, tak kdo pak nám napsal? Dobré odpoledne, zdravím do Českého Blaníku a prosím o zahrání písničky Krabička Sirek, a to pro Petru Vyoralovou z Opavy, která má dneska svátek. Taky přejeme hezký den, vzkazuje kamarádka Marcela a my posíláme Dalibora Jandu.
2: Písnička

0: kapela Mirai, vedle tebe usínám, my spát rozhodně 5 minut před 5:30 ještě nepůjdeme, jednak vám za chvíli nabídneme novinky z Plzně, ale taky vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Michal Tuční, Snídaně v trávě, a pořádně nás proberou také Reddy Kirken, už za chvíli s písničkou Černý brejle.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé, 2 E na konci.
12: Radio Český Blaník.
13: Nosím černý brejle.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Tak tohle byla Kristýna pri oltári. No a my už míříme do Plzně, jak jsem vám slíbil. Tady už totiž od soboty probíhá festival Sportmánie. Děti, mládež, ale i dospěláci si pod dohledem trenéru mohou zdarma vyzkoušet desítky sportů. Tahle akce každoročně přivádí mnohé sportovce do klubů, jak říká sám Filip Uml z klubu plážového volejbalu Plzeň.
2: Určitě to pomáhá náboru a je asi jedno, o jaký sport se jedná, ale hlavně si myslím, že je fajn ta propagace toho sportu obecně. Kolikrát už teďko si všímám také, že sport upadá. Ne třeba u nás, v Česku se to docela drží, ale v jiných zemích.
1: No, asi něco na tom bude. Tak já ještě připomenu, že program probíhá vždycky v parku za obchodním centrem Plaza a končí se až v 8 večer, takže klidně i po práci máte čas zaskočit a podívat se, jak to funguje. My vám za chvíli budeme hrát Petra Muka a taky bude Karel Gott nebo Věrka Špinarová.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Že ty ho nebyl, ho, nic tě neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Dobrý den.
12: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
17: Český Blaník.

0: Naďa Urbánková, on ví. A my taky víme, co budeme hrát po 18. Konkrétně to bude Tomáš Klus a jeho Nina. Budou i Bratři a kapela Opět Radeček. Nemáme to za a ještě Pokoj v podkroví a Iveta Bartošová. A budou i další české písničky, které máte rádi už za malý okamžik.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. Elbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Počasí na českém

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Prezident Pavel podepsal růst rodičovské. Od příštího roku se zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Pavel podepsal i změny v dávce státní sociální pomoci. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet podle okresů a ke zranitelným skupinám budou patřit i samoživitelé s dětmi do 15 místo do 7 let. Bouřky, které zasáhly Česko, zaměstnávají hasiče. Výjezdů výrazně přibylo třeba těm středočeským. Po čtvrté odpoledne jich evidovali okolo 40. V Pardubickém kraji pak silná bouřka odstřihla od proudu asi 4000 domácností. Na opravách od odpoledne pracuje ČEZ. Drážní inspekce ukončila vyšetřování nehody vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Závěrečnou zprávu, včetně příčiny, zatím inspektoři na žádost policie nezveřejnili. Zprávu nicméně na webu zveřejnila Evropská železniční agentura. Vyplývá z ní, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích. Do stanice vjeli rychlostí 95 na místo povolených 40 kilometrů. Veřejná grilovací místa jsou stále oblíbenější. Grill Point se nově otevřel i v Šimkových sadech v Hradci Králové. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Součástí nového zázemí jsou kromě elektrického grilu i dva jídelní sety. Nové grilovací místo je veřejnosti k dispozici celoročně, v hlavní sezóně od dubna do září, vždy od 8 do 22 hodin a v ostatních měsících od 10 do 19 hodin.
0: A podobně fungují veřejné grill pointy taky v Praze, Brně nebo v Liberci. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 4:18 se s vámi loučí taky Michal Krosberský. Mějte krásný večer dál s Českým Blaníkem. Pokud máte někde na zahrádce auto a blíží se k vám bouřka, tak možná bacha na ty kroupy a přikrývat nějakou dekou nebo kobercem. A rozhodně si to užívejte, jak můžete. S těmi českými písničkami, myslím. Za chvíli Helena Vondráčková, Vašek Neckář, teď Tomáš Klus a Nina. Těším se zítra o 13.
5: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako

0: Troubí vstávat se má.
1: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz drží vás, když spíte.
2: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Český Blaník.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.

0: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
1: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvu, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

Zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.

v noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo tančí bílý kamaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
6: Český Blaník.

člun asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát